0: sem nosí
1: drevo do lesa, vtedy keď dá sa a keď nedá sa. Pýtate sa vám mnoho vecí, ale ja odpoviem vám preci len jednou vetou, vetou tichou a vetou zároveň plnou vzdychu.

0: aj dvojcu Lolokára Zuzana Mikulcová. Ste počúvali Okná z Rádia FM slovenskú novinku Hnidy, teraz v D2 FM strieda jedna česká. Good Times Only majú pre vás čerstvý album Tohle mi ešte nikto nikdy nedelal. Už tretí album kapela označuje ako svoj najotvorenejší, ale aj najsurovejší. Pokračuje Zdeněk Prokopec.
1: Pro nás asi jeden největší posun v tom, že jsme tentokrát byli mnohem víc součástí celého procesu kolem psaní desky. Už od produkce, songwritingu, tak poznámkám mixu a podobně. Ale hodně věcí jsme fakt dělali po svém a hodně krát jsme dělali jako na svůj vnitřní pocit a nějakou energii, kterou jsme mezi sebou měli a bylo to super. Myslím, že právě proto ta deska zní jinak, je víc naše, je živější a o dost odvážnější než ty předchozí.
0: Z nového albumu od českých Good Times Only vám aj hráme, a to skladbu Miskacitu pridáme aj Ty mi rozumíš a do tretice aj Slzy.

0: Naladené máte Rádio FM a novinky zo slovenskej a českej hudobnej scény, ktoré vám ponúkame v programe D2 FM. Trojcu Benešicko a Homeboy Sandman, teraz strieda tiež trojca, ale z Česka. Hrať vám ideme z albumu Majonéza od Nieco Nieco. Ak poznáte ich staršiu tvorbu, ich nový album asi prekvapí. Nieco Nieco trochu pritvrdili hudobne a odvážnejší sú aj v textoch, hovorí Alžbieta Tkáč-Trusinová.
1: Majonéza měla být od začátku hodně jiná než naše předchozí věci, měla být o jiných věcech. Ty písničky mají dost jiný témata než naše předchozí songy. Zní jinak, já tam zpívám jinak, je to celý zaranžovaný jinak, používáme tam hodně kytar, ostřejší zvuky, je to syrově smíchaný a já nevím, jestli můžu já sama hodnotit, v čem jsme se posunuli a jak, ale myslím si, že minimálně všechny tyhle věci, co jsem vyjmenovala, jsou nějaká změna a my z té změny máme radost, tak snad je to změna k lepšímu.
0: Z nového albumu českých Nieco Nieco vyberáme tri ukážky, dáme si Noční plán, Sama doma, ale aj Záporná postava.

Bobo Rose featuring Joe a Dr. Leo Soul a I Love You Still a predtým Zoja a Tender Garden v programe Selektor 2 v rádiu FM a toto je Haruna.

Viac blues a mood, bongo sommelier. Ulica má groove, je good, iba že by nie. Flow, Fontana.